0: Re iadé goldaladí don goldalap wéirí vi sami sada. Ó na la sveinu manu gulmulí vúrts bævi, ja vín ma bæri jadat. Ó na bævi de dan garlam wéirí den orlis vaku. Da studios karasjós le amún, Sara Maril Baltú, da hér Baltú Nílisa Arne Brittu sara. Búrstadadjín le Ólin Rissin Hansa Jana, ja sumabell la melde Kaja Lensmann. Bari di Kaja?
1: Eit me Latti.
0: Na mótala þú berja hýði?
1: Mæ?
0: Mótala þú berja hýðið?
1: Na kýttu jarra með stadt kaldu en la älkän puures í